0: 8 hodín. Záhradské rádio. Kalista
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk. Záhradské rádio. Československé hity.
2: Československé hity.
0: Slovensko-české hity.

0: Čau, platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi dobrá, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu já na bráchu blues.

0: 9 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio.
0: Československé hity.
1: Československé hity.
0: Slovensko-české hity.

0: on the film with you and say 19 hodín.
1: Zahoracké rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoráckeradio.sk
1: Zahoracké rádio. Zahoracké rádio.
3: Folk scéna. Výber nestárnúcej country a folkovej hudby.
1: Folk scéna.

Láska i smrť jsou jen okamžiky, polibky krásné euridiky. Motýly v letu, vody se valí a vlny.

Je tu niekde telefón. Haló. Haló, to som ja, lásko. Je poledne a ja už bych smál. Ten čaj už som vypil. A tu naši písničku.

mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.